Anny, trešne v kapanty, rock'n'roll na placu, na meni bie kaput, skoro poderaný, i pozlačen prsten nabavljen u gracu, zrinjevac spáva, my idemo splés